afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Se vzpomínkou na rokovou babičku jsme se probouzeli na signálu za minutu a přesně 20 vteřin, tady bude 6. hodina, to znamená, že chystáme první dnešní zprávy, které pro vás bude mít Lucka Sinková. No a dál ty nejlepší osmdesátky, třeba od Judith Mix a nebo Starship.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem míříme na tuzemské silnice. D11, 82. kilometr ve směru Hradec Králové. Tady havarovalo osobní auto do předmětu na dálnici. A ještě jdeme do Prahy v Průmyslové ulici směr Hloubětín. Tak tam je to průjezdné jedním pruhem poté, co se zde srazily dvě osobní vozidla. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Signál rádio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Radio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte.

0: Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Signál Rádio, zprávy.
1: V úterý 18. srpna vám společnost dělá Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Hezké ráno. Do Česka dorazily další bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupovitý i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Zasahovali například u stromů popadaných na silnice i železniční tratě. Několik domácností ve východních Čechách a na Vysočině se ocitlo bez proudu. Návrh na zmrazení platů politiků začne sněmovna projednávat. Poslaneckou novelu předsedů koaličních ANO, SPD a motoristů, která má zmrazit platy do konce roku 2030, schválil kabinet premiéra Andreje Babiše na svém druhém zasedání loni v polovině prosince. Na projednávání ve sněmovně se ale dosud čeká. Hospodářské škody způsobené silným zemětřesením, které minulý týden zasáhlo Kolumbii, by mělo dosáhnout 30 bilionů pesos, tedy zhruba 200 miliard korun.
0: Co se děje v regionu?
2: Nové webové stránky spustila radnice Prahy 2. Na adrese praha2.cz lidé naleznou přehlednější strukturu webu, intuitivní ovládání a rychlejší přístup k informacím a online službám. Městská část patří dlouhodobě mezi lídry v oblasti digitalizace veřejné správy. Jako jedna z prvních částí začala zavádět elektronické formuláře, také online platby anebo práci s elektronickými doklady. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si nechali odložit další zápas. Více informací má sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Jablonec si nechal kvůli účasti v evropských pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Utkání se mělo hrát v neděli. Severočeši přitom měli volno už o uplynulém víkendu. Duel na hřišti Bohemians si nechali přeložit na 2. září.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude zpočátku oblačný až polojasný, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm, během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 24 stupňů. Na signálu opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: A 2 minuty po 6. hodině už s vámi vstává Lukáš Bláha a po ránu ode mě hromada informací, které se vám hodí, mimo jiné, jak bude očekávané události a za pár chvil otevřeme kalendárium pro úterý 18. srpna. Počkejte si na to, dobré jitro.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 6.11, probouzí vás ráno na Signál rádiu, máme úterý 18. srpna, což je mimochodem den šťastné náhody, tak ať se vám takové nejen dnes dějí. Helenkám gratulujeme k dnešnímu svátku a co se týče narozenin, 59. slaví ikonický sportovní moderátor Robert Záruba, 43 je rodákovi z Bejrútu, o kterém se svého času hovořilo jako o následovníkovi Freddieho Mercuryho, protože prvního alba s megahitem Relax se prodalo přes 20 milionů kopií. Mám na mysli Miku a jedna velká vzpomínka letí tam někam nahoru, protože právě dnes by 74 bylo populárnímu herci Patrickovi Swayzemu. She's like the wind, pro vaše lepší ráno, jestli v něm bude větrno, zjistíme zanedlouho.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Velká pohodovka na ráno. Doufám, že ho máte. 3 minuty po 6:45 vstáváte s ranním signálem do úterý 18. srpna, které se tváří jako nejchladnější den tohoto týdne. Zatím máme venku 13 stupňů, maximálně pak bude 18 až 22, na jižní Moravě 24. Oblačno až polojasno, k tomu ojediněle hlavně na severovýchodních horách přehánky. Postupně od západu přibývání oblačnosti až na zataženo a odpoledne a večer místy déšť, zpočátku hlavně na západě a jeho západě. Čili, jestli jste si na dnešek plánovali nějaké ty venkovní aktivity, tak je spíše přesuňte na nějaký jiný den. Hezké ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: 6.24 probouzí vás ráno na Signál Rádio a jdeme zjistit, co nachystalo úterý 18. srpna.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel s chotí Evou dnes pořádají na zámku v Lánech setkání k tématu životního prostředí. Zúčastní se ho vědci a vědkyně, zemědělci, představitelé firem, neziskových organizací, experti a influenceři, kteří se k tématu životního prostředí dlouhodobě věnují. Ministryně financí Alena Schillerová bude jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol na příští rok. Návrh rozpočtu musí rezort financí předložit vládě do konce září a oblíbený dětský výletní vlak Cyklohráček se dnes vydá z pražského hlavního nádraží na trasu Beroun, Nižbor, Křivoklát, Rakovník a zpět. My jdeme zpět za muzikou. Dobré ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

strachy si za něj vykoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, kam taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak, to zdá, že to není štěstí.

0: Přesně v 6:30 z ranního signálu. Richo Miller, štěstí je krásná věc. Štěstí je potřeba mít i na silnici. Kdo ho teď aktuálně nemá, tak na to se jdeme podívat.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehoda dvouosobních vozidel je na silnici 16 u obce Nepřevázka, okres Mladá Boleslav, a počítejte se zdržením na D4 ve směru na Prahu, 52. kilometr, kde probíhají práce na vozovce. Zdržíte se do 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi.

0: Dobré úterní jitro, 5 minut po půl 7, s vámi vstává signálové ráno, 18. srpen patří Helenám, všechno nejlepší a taky přejeme, aby si svůj večírek dneska užil Robert Záruba, protože mu je 59 let.
1: A je to tady ještě jeden zlatý večírek pro tuhle partu.
2: Je tu nový den a s ním ráno.

0: Za dvě minuty bude 6:45, probouzíte se s ranním signálem do 18. srpna, který je zatím co do počasí poněkud usmrákaný. Bude teď, nebo je zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně má být podle meteorologů od jihozápadu přibývat, no má podle meteorologů přibývat oblačnosti, zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm, během odpoledne a večera bude déšť postupovat k severovýchodu. No a nejvyšší teploty, tak ty nám vystoupají ne na úplně tedy letních 17 až 22 stupňů na jihu Moravy, tam budete mít více, a to až 24. No, návrat tropů na toto zatím nevypadá, ale já myslím, že si od toho zase na chvilku odpočineme. Dobré ráno.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Hodiny ukazují 6.47 a v ránu na Signál Rádio. Pojďme za aktualitami.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Po těžké nemoci v neděli zemřel vrchní sládek generální ředitel a spolumajitel rodinného pivovaru Bernard v Humpolci Josef Vávra. Bylo mu 66 let. Spolu se Stanislavem Bernardem stál Vávra v roce 1991 u zrodu pivovaru a byl autorem receptur piva Bernard. Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky Breznicových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím zjištěn nebyl. Epidemiologické šetření pokračuje a poloviční úspěšnost měli ve třetím kole turnaje Masters v Cincinnati čeští tenisté. Jakub Menčík si tentokrát bez ztráty setu poradil s australským soupeřem Rinkim Hijigetou a jeho dalším soupeřem bude přemožitel Novaka Djokoviče Argentinec Thiago Agustín Tirante. S turnajem se naopak loučí Jiří Lehečka, který nestačil na Artura Físe, jemuž podlhl ve třech setech. Příjemné úterní nitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Už jen 8 minut nám chybí do 7 hodiny, no a zblížící se nejenom 7 hodinou, ale hlavně se začátkem nového školního roku, možná bude potřeba u vašich ratolestí nastavit nové výše kapesného. A podle sondáže zástupců finančního sektoru dostává pravidelné kapesné 87% českých dětí ve věku od 8 do 17 let. Bez pravidelného kapesného naopak zůstává procent dětí 13, což je o 3% méně než loni. Častěji ho nemají ratolesti na Moravě. Obvykle jde o pravidelnou měsíční částku do 600 korun a s věkem se poté peníze od rodičů stále častěji přesouvají z kasečky na účet do mobilu. No, pokud vaším miláčkům ta výše těch 600 korun nestačí, tak by se měli prozhlédnout po nějaké té brigádě, a jestli ano, tak jim držím palce, aby se jim povedlo to, co 18-letému brigádníkovi v Belgii, který objevil 49 zlatých slitků a stovky zlatých mincí v hodnotě přibližně 9 milionů eur, tedy přes 230 milionů korun. Poklad byl následně převezen do státního zabezpečeného zařízení, zatímco úřady zjišťují jeho původ a pravého vlastníka. Hezké ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno. It's a kind of magic.

0: Přesně jak 3 minuty před 7 hodinou v závěru první 60-minutovky na Signál rádiu, ranního signálu, zpívali Queen, A Kind of Magic. Ano, je to Kind of Magic, takový určitý druh zázraku, že jsme se tady zase pěkně sešli takhle s Luckou. Ahoj.
1: Jo, to máš pravdu, hezké ráno.
0: Lucka Sinková připravená, co pak bude ve zprávách?
1: Jejda, mane, tak teď se mi to celý schodilo.
0: To snad ne.
1: Ne, rodičovský příspěvek zroste, podepsala to i hlava státu, tak podrobnější budu za chvilku. A včerejší bouřka dala zabrat východočechům a jihomoravákům především.
0: Dobře, ta první věc, ta první záležitost, já jsem úplně, aniž bych to tušil.
1: Chceš rodičovský příspěvek?
0: Před malou chvíli jsem hovořil o tom, kolik je, jaká je výše kapesného, takže tím pádem se bude, může krásně zvýšit. Díky
1: jo, tomu. Jo. No. Děti to teď slyšeli, jo, že jo? A říkaj si, hurá, mami, tati, já už jenom
0: říkali to v rádiu.
1: Jo, nenechaj mamku s taťkou dospat na valo.
2: Signál rádio doprava.
0: No a my valíme do ulic, a to doslova, protože Brno střed, tam máme teď právě v Heršpické ulici 2 osobní vozidla v sobě, tak v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je úterý 18. srpna. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun, tedy na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou včera podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informuje Hrad. Část opozice neúspěšně prosazovala doplnění předlohy o zavedení automatické valorizace příspěvku. Silné včerejší bouřky poškodily kemp v Bělči nad Orlicí na Hradecku, kde stromy poničily chatky a auta. V Pardubickém kraji zůstal bez proudu kolem 4000 domácností. Na jižní Moravě hasiči evidovali asi 40 událostí, hlavně kvůli popadaným stromům. Další zásahy byly v Olomouckém kraji. Vítr místy přesáhl 100 km v hodině. Bouřky doprovázel také přívalový déšť a kroupy. 89letý norský král Harald byl včera hospitalizován a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Informuje o tom Královský palác. Zastupovat ho bude korunní princ Håkon.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský magistrát se pustil do likvidace některých invazivních druhů stromů. Pracovníci kácející vzrostlé stromy ale vyvolávají kritiku veřejnosti. Vedení Prahy kácení vysvětluje tím, že se jedná o pajasany žláznaté, což je mimořádně invazivní druh a povinnost jeho likvidace zakotvuje legislativa navazující na evropská nařízení. Rychle se šířící strom navíc vytlačuje ostatní druhy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kapitán Tomáš Berdych nominoval na USA nejsilnější tým. Pokračuje Petr Plintovič.
3: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rikl. Tato pětice se objevila v nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu proti Spojeným státům. Utkání se odehraje 18. a 19. září na tvrdém povrchu v pražské O2 aréně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude zpočátku oblačný až polojasný, ojediněle s přehánkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti. Zpočátku na jeho západě Čech místy se slabým deštěm, během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 24 stupňů. Na signálu opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Lucko, díky moc za zprávy. V 7 hodin a 3 minuty vám stále krásné úterní ráno pře Lukáš Bláha, Helenám speciálně, jenom všechno nejlepší k dnešnímu svátku. No a vy všichni si určitě počkejte na dnešní výročí, protože se dozvíte, kdy tady poprvé u nás koncertovali Stouni.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 7 hodin 10 minut stává s vámi ranní signál a teď bude chvilku Jirka Svoboda, protože to je náš odborník na historii.
1: Máte naladěné Signál rádio, je 18. srpna. Roku 1872 v tento den vyšel první katalog zásilkové služby. My se teď pomocí našeho stroje času vydáme za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1990 na pražském Strahově vystoupila rocková skupina Rolling Stones. Bylo to poprvé v tehdejším Československu. Mezi 100 000 návštěvníky byl i náš tehdejší prezident Václav Havel. V roce 1966 uprostřed léta sněžilo nejenom v Alpách, ale dokonce i na kávových plantážích v Brazílii. V roce 1926 vysílal Československý rozhlas první přímý přenos fotbalového zápasu ze zahraničí, a to konkrétně z Vídně, kde se SK Slavia Praha střetla s tamní First Viennou. V roce 1900 bylo na Mezinárodním srazu elektrotechniků v Paříži oficiálně schváleno nové vymyšlené slovo televize. A v tento den byl v roce 1868 objeven chemický prvek helium.
2: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Tak to byly ty správné prázdninové rytmy, 7 hodin 19 minut, ano, letně, aspoň tady u nás v playlistu, protože za okny to na letní den určitě nevypadá, teď je tam 14 stupňů, polojasno, jinak by mělo být oblačno až zataženo, občasný déšť, předpokládá se na více než 50% našeho území a maximální denní teploty vystoupají jen na 17 uvozovkách, jen na 17 až 21 stupňů.
1: Signál rádio.

0: 4 minuty před 7:30 je s vámi Signálové ráno a má pro vás přehled toho, co přinese úterý 18. srpna.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel s chotí Evou dnes pořádají na zámku v Lánech setkání k tématu životního prostředí. Zúčastní se ho vědci a vědkyně, zemědělci, představitelé firem, neziskových organizací, experti a influenceři, kteří se tématu životního prostředí dlouhodobě věnují. Ministryně financí Alena Schillerová bude jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol na příští rok. Návrh rozpočtu musí rezort financí předložit vládě do konce září. Jihlavské náměstí ožije akcí Léto s knihovnou. Součástí programu bude tvoření pro děti podle oblíbených knížek, mobilní městská knihovna s výběrem letního čtení a knihobudka, kde si lidé mohou knihy zdarma půjčit, vyměnit nebo poslat dál. A oblíbený dětský výletní vlak Cyklohráček se dnes lehce po 9:00 dopoledne vydá z pražského hlavního nádraží na trasu Beroun, Nižbor, Křivoklát, Rakovník a zpět. Dobré jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Za pár vteřin už tu bude 7:30, tak se pojďme v ranním signálu podívat zpět na tuzemské silnice.
1: Signál rádio, doprava.
0: K nehodě nákladního vozidla došlo v Praze v Brusnickém tunelu směr Letná. Tam očekávejte zdržení a neprůjezdný pravý pruh. A ještě máme bouračku v Brně v Heršpické ulici, kde došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: po půl osmé posloucháte Signálové ráno s datem 18. srpna. Zdravím především Heleny, mající dneska svátek, ale i ty nejmenší, kteří už jsou takhle o prázdninách brzo vzhůru. No jo, za 14 dnů touto dobou to už vlastně bude první školní den, ale já vás ještě nechci strašit. Na nejmenší bychom samozřejmě měli myslet co nejvíce a dokázal to jeden starosta řecké obce, protože ten skutečnost, že místní nejmenší nemají žádné hřiště, vyřešil nevšedním způsobem, protože o tom, že bych si tam měli kde hrát, o výstavbě hřiště pro ně se už mluví řadu let. A tak každý den na dobu od 9:30 večer, tedy od 21:30 do půlnoci, uzavírá místní hlavní silnici pro veškerý provoz a vyhradí jí nejmenší. No, je to takový docela teda šibeniční čas od 9:30 večer, to je asi možné jenom v těch jižanských evropských státech takhle pozdě, i když u nás asi by se taky našli tací, kteří by si tam jako pohráli v tomhletom čase. To je jasná věc. No, nezbývá se jenom ptát, a co děti, mají si kde hrát?
1: Je to nový den a s ním ráno na Signál rádiu. You can walk my path.

0: Na hodinách 7.40 vy si dáváte ranní signál a já vám na oplátku dám pranoštiku pro úterý 18. srpna. Ta se pojí s dnešní oslavenkyní Helenou a zní takto: přinesli déšť svatá Helena, bývá Otava dlouho zelená. Doufám teda ne, že ta řeka, ale ta tráva mladá v zemědělství takto označovaná tedy Otavou, která roste po první seči. No, asi jo, no, já myslím, že dneska ten deštíček, že bychom se ho měli dočkat a slunce to bude tak nějak během 18. srpnového dne v opozici, ale meteorologové slibují, že se zase brzo objeví, tak nemusíte být smutní, hezké ráno.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: díky, že i 2 minuty před 7:45 jste s ranním signálem a my se teď přesouváme na Jižní Moravu, protože ta hlásí nedostatek podpovrchové vody. Podrobnosti zjišťoval kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná. Hladiny povrchových i podzemních vod závisí na tom, kolik naprší, respektive v zimě nasněží. A někde spadlo od začátku roku jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů. Vysoké teploty zvyšují vypařování vody z krajiny, což dále snižuje stavy toků. Státní podnik tedy svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. V nádržích je i přes kritické sucho podle státního podniku dost vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Na webu Povodí Moravy o tom informovala mluvčí Jana Kučerová. Nejkritičtější stav panuje podle Povodí Moravy v oblastech odkázaných na mělké podzemní zdroje. Jde o zásoby podzemní vody uložené těsně pod zemským povrchem. Naopak výrazně vyšší míru spolehlivosti mají skupinové vodovody, které odebírají vodu z vodárenských nádrží, uvedla ČTK. Luděk Savana Urbánek, Brno. Vstává.

0: Máme 7.48 a v úterním signálovém ránu Supertramp a to, co vám teď povím, jistě potěší i Trampy.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Nesu radostnou a přesvědčující informaci, proč si třeba hned dneska najít cestu mezi stromy, které klidně můžete objímat jako naše bývalá hlava státu. Vědci sečetli 20 pokusů na 732 lidech a došli k závěru, o kolik klesá krevní tlak při pobytu v lese. V průměru o 3 body na tlakoměru, u lidí se zvýšeným tlakem dokonce o více než 6. Jiné rozbory navíc ukazují, že v lese klesá též kortizol, hormon, který tělo vyplavuje ve stresu. Japonsko má proto i vlastní slovo Shinrin-yoku, doslova koupel v lese. Neznamená to nic mystického, stačí jít do lesa a nechat na sebe chvíli působit stromy, ticho a vzduch. Tak se toho nebojte.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Face of Base Design, tedy časové znamení 7.56, celá tedy za 4 minuty, proto už přede mnou vítám Lucku Sinkovou. Ahoj Lucko.
1: Hezké ráno.
0: Jak pak se máš takhle při jítrku?
1: O, tak trošku mi bolí záda, trošku víc, no, masáže nepomáhají, doktoři nepomáhají.
0: Ach jo, tak kdyby
1: já
0: někdo...
1: Já ti nevím, já se jdu natáhnout někam třeba na Bali, na pláž.
0: Ano, tak to je ideální, už se běž nabalit takzvaně.
1: Já se jdu nabalit.
0: A kdyby někdo z posluchačů věděl, co zabírá na bolavá záda, tak nám prosím, dejte vědět.
1: Nic nedělat, viď, a válet se. Já si myslím, že to je nejlepší, obzvlášť o prázdninách. Tak co ve zprávách? No tak počasí se v Česku vrací k typičtějšímu letnímu průběhu. Co teda máme očekávat? Jo, ať nám to teda odborníci vysvětlí, co je typičtější letní průběh.
0: Ano, to mě taky zajímalo.
1: Poslední dobou to je trošku rozkoplý. No a s kým má dnes schůzku ministryně financí Alena Schillerová? Takhle, ona těch schůzek možná bude mít víc, ale řekneme
0: takhle,
1: si.
0: Takhle, já vám to můžu říct jako jistě, jo, se mnou to nebude teda.
1: Aby ses nedivil.
2: Signál rádio doprava.
0: Já vás zdravím, Alenko. Na silnici 16 u Mělníka za Štěpánem, křižovatka na Štěpáně, tak tam je na mostě přes Labe teď srážka dvou osobních vozidel a dálnice D52, 26. kilometr až 9. kilometr ve směru Brno, tak tam byste mohli narazit na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Tak v těchto místech zpozorněte a klidnou cestu.
2: Rozhovor, Signál rádia. Pamatujete si ještě na kouzelný prsten a nezapomenutelnou Arabelu? Naším hostem bude tentokrát herečka Jana Naďová. Společně zavzpomínáme na to, jaká náhoda jí pomohla k získání této legendární role, jak jí Arabela změnila život a kam ji nasměrovala v její další herecké kariéře. Probereme ale i osobní život a mimo jiné zjistíme, jak se jí žije ve Švýcarsku, co si na tamním životě zamilovala a co jí z domova naopak chybí. A samozřejmě se zeptáme i na to, zda stále dostává nové filmové nabídky. Rozhovor Lucie Sinkové s herečkou Janou Naďovou si nenechte ujít u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je úterý 18. srpna. Zprávy pro vás má Lucie Sinková. Hezké ráno. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. Včera po jednání vlády ministryně řekla, že má k dispozici přehled požadavků jednotlivých resortů a bude s nimi chtít řešit výdaje a úspory. Návrh rozpočtu musí ministerstvo financí předložit vládě do konce září. Očekávanou výši schodku zatím Schillerová neupřesnila. Do Česka v noci dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupobytí i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Zasahovali například u stromů popadaných na silnice i železniční tratě. Několik tisíc domácností ve východních Čechách a na Vysočině se ocitlo bez proudu. Meteorologové konstatovali, že po extrémních vedrech a suchu se počasí v Česku vrací k typičtějšímu letnímu průběhu. Teploty budou mírnější a častěji bude pršet. Při dnešní střelbě na škole na jihu Filipín zemřel jeden student a útočník, který podle médií školu také navštěvoval. Při střelbě byli zraněni další dva lidé. Útočník po činu zřejmě spáchal sebevraždu. Policie uvedla, že situace je teď pod kontrolou.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská záchranná služba chystá na příští úterý na Staroměstské náměstí Den s pražskou záchrankou. Celodenní akce nabídne program pro děti, rodiče i širokou veřejnost a přiblíží práci zdravotnických záchranářů a také zásady správného postupu v situacích, kdy jde o zdraví nebo o život. Návštěvníky čekají dynamické ukázky, prezentace techniky a doprovodný kulturní program s hudebními vystoupeními. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si nechali odložit další zápas. Více informací má sporták Petr Plintovič.
3: Jablonec si nechal kvůli účasti v evropských pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Utkání se mělo hrát v neděli. Severočeši přitom měli volno už o uplynulém víkendu. Duel na hřišti Bohemians si nechali přeložit na 2. září.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až polojasný, ojediněle s přehánkami. Postupně bude od jihozápadu oblačnosti zase přibývat. Počítejme se slabým deštěm, odpoledne a večer bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy 24. Tolik počasí, zprávy a teď opět osmdesátky.
0: Signál Rádio.
4: 8 hodin na vrch 3 minuty, parádní úterní ráno vám z éteru stále přeje Lukáš Blaha a brzy se napijeme, protože v naší zemi v posledních letech klesá spotřeba alkoholu, tak si dáme detaily. Hezké ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 9 minut po 8 ladíte ranní signál a nejsou to žádné triky a pověry. V Česku skutečně v posledních letech klesá spotřeba alkoholu. Lidé začínají dávat přednost nízkoalkoholickým nebo nealkoholickým nápojům a na to reaguje například i plzeňský výrobce lihovin Štok. Generální ředitelka Romana Jordren k tomu říká:
1: vidíme, že spotřebitelé začínají pít jinak, vyhledávají úplně jiné příležitosti, chtějí daleko širší škálu těch výrobků, hledají i nízkoalkoholické výrobky, hledají svěžest, lehkost, hodně míchané nápoje. V tomhle tom bych řekla, že to je příležitost, protože my jako firma, která má dlouhodobou tradici, tak bych řekla, že naše síla je hlavně v tom, že umíme tradici spojit s inovací, takže jsme na tohleto samozřejmě reagovali.
0: Tradiční alkoholické nápoje upřednostňuje spíš starší generace. Mladí preferují nízkoalkoholické varianty nebo takzvané ready-to-drink nápoje, které už předem jsou namíchané a připravené k pití. Já už vám tady teď na mixu z 80. šer. Dobré ráno.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Jen pár vteřin před 8:45 se k vaším uším liné signálové ráno s datem 18. srpna. No a tento den bylo nejvíce v roce 1892, tedy co se týče teplot, 35,2 stupně. Je pravda, že dneska jsme tedy mnohem blíže nejnižší hodnotě z roku 1883, kdy nebylo ani 10 stupňů, tehdy 9,9 maximum. Právě teď 15 stupňů, převážně slunečno, ale během dne oblačno až zataženo, občasný déšť a maximální denní teploty 17 až 21. Další aktuální zprávy, tak ty se pro vás přinesou a ponesou v éteru už za pár chvil. Tohle je Rick Astley a vám všem skvělé ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: 8.18 slyšíte ranní signál a pojďme na slíbené aktuality.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Po těžké nemoci v neděli zemřel vrchní sládek generální ředitel a spolumajitel rodinného pivovaru Bernard v Humpolci Josef Vávra. Bylo mu 66 let. Spolu se Stanislavem Bernardem stál Vávra v roce 1991 u zrodu pivovaru a byl autorem receptu do piva Bernard. Rodičovský příspěvek vzrostl od příštího roku o 50 000 korun na 400 000 korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel, a wimbledonská šampionka tenistka Linda Nosková nezavá.

0: Je s vámi ráno na Signál rádiu a žije pro vás nemyslitelné vydržet, ležet bezhybně na magnetické rezonanci, já vím. To má člověk najednou pocit, že ho tamhle něco svědí a tak podobně. Ale co by měli říct takový psi? Ne, nejsou potřeba žádná uspávadla, žádné držení silou. Čtyřnozí miláčci se po trpělivém výcviku naučili v obřím dunícím tunelu magnetické rezonance klidně vydržet vzhůru a bez nutí. Hlavu jim přidržovala opěrka, uši chránily klapky proti hluku a dívali se přitom na fotky cizích lidí. Tak vznikla aktuální studie, kterou v časopise iScience zveřejnil tým z Vídně, Budapešti a Mexika. Tahle studie ukázala, že psí mozek reaguje na usměvavou tvář jinak než na zlostnou, vystrašenou či smutnou. A poprvé rozliší i některé z těchto nepříjemných výrazů mezi sebou. Tak se na pejsky usmívejme a tím nic nechybí, vám doufám taky ne. Missing you, John Wade, pěkné ráno.
1: Signál rádio vám přeje dobré ráno.

0: Máte ten správný ranní signál a pokud vám zatím během letošních prázdnin schází nějaký pořádný zážitek, i dnes ráno si budete moct vysoutěžit rodinnou vstupenku do jeskyní. Po 8:30 rozjedeme dnešní hru Ano nebo ne, proto se vám bude hodit číslo 910 260 910. Teď ale ještě mrkneme na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu, a to konkrétně dvou osobních aut, máme v Brně, v Šámalově ulici a ještě se nám bouralo na silnici 34 u Havlíčkova Brodu, kde došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Klidnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: jste s ranním signálem a to je moc dobře, protože v 8.34 je tu dlouho očekávaná slavnostní chvíle.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Někoho z vás, lépe řečeno celou vaší rodinku, dostaneme do jeskyně, konkrétně až do 14 jeskyních komplexů v celém Česku. Záleží na vás, který si vyberete. Stačí se dovolat na linku 910 260 910 a zodpovědět správně na otázku buď ano nebo ne. No a na druhé straně už se proto ptám, kdo je tam?
2: Dobré ráno, Jarda.
0: Hezké ráno, Jardo. Odkud voláte?
2: Prahy.
0: Z Prahy, tak jo. To znamená, asi byste si vybral po Čechách jeskyni, nebo?
2: No určitě po Čechách.
0: Jo, tak jo. Tak samozřejmě to už potom čistě necháme na vás. Jdeme na otázku, jste připraven?
2: Jsem připraven.
0: Tak jdeme na to. Je propast Macocha součástí Moravského krasu? Ano, ano. Nebo ne?
2: Ano.
0: No já už jsem tam to ano slyšel. Jardo, to je jasná věc. Je to jeden z nejpopulárnějších cílů dokonce Moravského krasu. Jako teoreticky tu krásu, Jardo, můžete vidět i, jako když uděláte další výlet, no, jako proč ne, na druhou
2: stranu.
0: No, že jo, spojit to s nějakým sklípkem a tak podobně.
2: Já myslím, že žena nám to nějak vymyslí.
0: Jo, jo, ano, ženy ty nám to vždycky vymyslí, to je jasná. Vůbec se o to nebojím. Jardo, tak skvělý, tak výhra je vaše, rodinná vstupenka do celkem 14 jeskyních komplexů po celém Česku. Vydržte mi ještě na telefonu, ať se domluvíme,
2: určitě
0: jakým
2: vydržím.
0: Způsobem vám výhru doneseme. No tak jo, mějte se krásně, Jardo, díky za zavolání.
2: Moc děkuju.
0: Za málo naslyšenou, no a vy všichni ostatní budete mít možnost zase zítra ráno, to je jasná věc.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: 8.39, to je přesný čas. V ranním signálu pak Mike and the Mechanics Over My Shoulder, no a na naše ramena bude padat dneska déšť, i když v tuto chvíli je převážně slunečno, tak později má být oblačno až zataženo. I zítra bude přes Česko přecházet další studená fronta, která přinese výrazné srážky na většině území. Za frontou se výrazně ochladí. Teploty se budou pohybovat od 16 do 22 stupňů. To znamená dnešek a zítřek určitě nejchladnější dny tohoto týdne. Pak už by se opět mělo oteplovat, nebojte.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu. Boy.

0: Minutu před 8:45 jste s Ránem na Signál rádiu a na jakém netradičním místě v našem hlavním městě vyrostlo ovoce, které lze navíc ochutnat, tak to ví kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, všimli jste si při svých procházkách Pražským hradem, že na mnoha místech tady rostou ovocné stromy. Napadlo vás někdy, jaké barvy, vůně a chutě má ovoce přímo z Pražského hradu? Pokud vás právě tohle zajímá, tak se ode mě nechejte pozvat na střešní terasu Národního zemědělského muzea v Praze. Právě ta totiž už zítra nabídne krom panoramatického výhledu na Prahu také možnost například hrozny anebo švestky, které vyrostly v sídle našich králů a prezidentů, ochutnat. Na akci, kterou pořádá i Národní zemědělské muzeum, se potkáme s ovocnářem Vojtou Ptáčkem, který zná všechny ovocné sady v centru Prahy. A poznáme také zahradníky, kteří se po celý rok starají o rozmanitou krásu ovocných stromů Pražského hradu. Tak co, chcete ochutnat a dozvědět se více? Tak zítra na střeše Národního zemědělského muzea. Akce startuje v 15:30. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: 8 minut schází do 9. hodiny, vy tak ladíte téměř závěr úterního rána na Signál rádiu a představte si, že svišti řádí ne na golfovém hřišti, ale i na stránkách, kde se jinak objevuje poněkud lehtivější obsah. Na vysvětlenou, kaliforničtí věci zkoumající sviště se k výpadku státního financování postavili čelem a hledají kreativní způsoby, jak získat finance na další výzkum. Jedním z těchto nápadů je i stránka na placené platformě nazvané OnlyFans. No, tam by spíš člověk čekal jiné zvíře na čtyři písmenka. Hezké ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Signál rádiu. Ano, hádejte, můžete víckrát, kdo má dneska svátek.
1: No Helena, nebo Heleny teda.
0: Ano. Moje maminka byla Helena, tak je velká vzpomínka na ní. A moje švagrová je taky Helena, mimochodem.
1: No prosím tě, to je
0: Helena.
1: Já jsem měla být vlastně taky Helena, protože ještě moje maminka má dneska narozeniny. Ano. A ona na svý narozky chtěla prostě, aby jako jsme to slavili spolu, že jo?
0: Jo, to no, bylo pěkný.
1: To jo, no, tak jsem mohla být Helena Sinková. Už jsem to i Helence říkala, tak jo, jí to potěšilo.
0: Jo,
1: máme za ní jet na houseboat, tak já nevím, jestli to klapne, protože ona tam bude už jenom týden a pak odjíždí na Dovču. Tak nevím, jestli to s tím mikrofonem na ty slapy, nebo kde to je stihnu.
0: Já se ještě domluvíme. Ale teď, co nás zajímá, přesně ano, tak.
1: V Česku rychle přibývají bateriová úložiště, jsou v tom miliardy, víc si řekneme, a sněmovna bude projednávat doprovodnou novelu, která se zaměří na některé pravomoci prezidenta.
0: Ale.
1: No jo, no.
2: Signál rádio doprava.
0: No ještě před čerstvými informacemi ze světa i z domova pojďme na tuzemské silnice, kde se nám roztrhl pytel s nehodami. D3 63. kilometr ve směru České Budějovice, nehoda dvou osobních vozidel. Ve Střelničné se potkala tramvaj s nákladním vozidlem v Praze. V Praze, v hlavním městě, taky Novodvorská, kde je nehoda autobusu, a ještě se bouralo na jižní spojce. Přátelé, tam jsou dokonce dva jízdní pruhy uzavřeny po střetu dodávky s 3 osobními vozidly. Jestli můžete, vemte to jinudy. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je úterý 18. srpna, s vámi je Signál Rádio a Lucia Sinková. Pěkné dopoledne. Senát patrně zamítne rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Stejně by měl podle doporučení výborů naložit s koaličním návrhem změn v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Sněmovna asi bude muset znovu posoudit také doprovodnou novelu. Tam má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Schůze horní komory začne zítra a má pokračovat ve čtvrtek. Ministr zemědělství Martin Šebestián chce pro příští rok získat ze státního rozpočtu 4 miliardy korun na vodní hospodářství. Připomněl, že právě na této částce se strany dohodly už v roce 2018 při vzniku koalice proti suchu. V Česku rychle přibývají bateriová úložiště, do nichž investoři vkládají miliardy korun. Za první pololetí se jich k síti připojilo téměř dvakrát více než loni za stejné období. Přibývá i velkokapacitních úložišť, která mohou pomáhat stabilizovat energetickou soustavu i vyrovnávat ceny elektřiny. Silné včerejší bouřky poškodily kemp v Bělči nad Orlicí na Hradecku, kde stromy poničily chatky a auta. V Pardubickém kraji zůstalo bez proudu kolem 4000 domácností. Na jižní Moravě hasiči evidovali asi 40 událostí a další zásahy byly v Olomouckém kraji.
0: Co se děje v regionu?
2: Zoopark Zájezd na Kladensku má důvod k radosti. Podařil se tu totiž vzácný odchov baziliška Juliova. Jde o jednoho z nejméně chovaných ještěrů v evropských zoologických zahradách. Tři mláďata tohoto honduraského endemita se vylíhla přímo v expozici. Samice tohoto druhu, popsaného teprve v roce 2018, mají schopnost rozmnožovat se bez účasti samců. Honza Navrátil, Kladensko.
0: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková si na turnaji v Cincinnati poradila 7-6 a 6-2 s Klárou Tausonovou z Dánska a postoupila do osmifinále. Ve třetím kole uspěl také Jakub Menčík, který zdolal 6-3, 6-4 Rinkio Hijikatu z Austrálie. Jiří Lehečka prohrál 1-6, 7-6, 3-6 s Arturem Filsem z Francie.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až polojasný, ojediněle s přehánkami. Postupně bude od jihozápadu oblačnosti zase přibývat. Počítejme se slabým deštěm, odpoledne a večer bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy 24. Tolik počasí, zprávy a teď opět osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: Lucko, děkujeme. Skoro čtyři minuty po 9. hodině vám už senzační úterní dopoledne přeje Lukáš Bláha. No a já můžu slíbit, že si kromě dalších osmdesátek třeba od Rigady nebo Cutting Crew dáme i speciální pecku z Magneťáku. Jestli se cítíte takhle dopoledne trochu špatně, tak dáme doktora a dokonce dvakrát.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vamo Sala Playa Rigueira sice v dopoledním úterním signálu hezky lákala na pláž, ale dneska si pojďme raději zapnout magič.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Díky němu se přesuneme zpět do roku 1984, kdy v Británii letěla takzvaná nová vlna a tu mimo jiné reprezentovala taky tahle parta, mající velký hit Hold Me Now, a po něm zabudoval i následující single, který posluchači vzali za svůj, protože kdo někdy kvůli nešťastné lásce nepotřeboval doktora? Thompson Twins, Doctor Doctor.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Pánové Filové, Collins a Bailey, krátce před 9:30 vám v přijímačích zní signál rádio a nechte si ho tam i dnes po obědě, protože to se opět vydáme do historie našeho hlavního města, ovšem způsobem, jaký to umí jenom vypravěč David Černý. Jako tradičně v úterý pro vás bude mít premiérový díl a v něm tentokrát zamíříme k Lužickému semináři. Tam se nachází Vojanovy sady, nejstarší částečně zachovala zahrada metropole a navíc se v její kryptě ukrývá jedno z nejtajemnějších tajemství. I to je důvod, proč si dnes znát popravit. Poledni. Miluju Prahu, jedině tady u nás na Signál rádiu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Posloucháte Signál Radio.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: úterním dopolednem na signálu jsme letěli s OMD a zámecké putování kolegy Luboše Dvořáka pokračuje po severní Moravě.
1: Významná památka barokní architektury Slezska je v městečku Kravaře ležícího mezi Opavou a Ostravou. Současná podoba zámku vychází z radikální přestavby v první polovině 18. století. Vrcholně barokní přestavba se odrazila především vznikem kaple Archanděla Michaela v jižním průčelí s udivující výmalbou. V roce 1990 přešel zámek do majetku města, které zde provozuje regionální muzeum. Slavnostní sál slouží k různým kulturním akcím i svatebním obřadům a ty se konají také v zámeckém parku. A právě park je unikátní v tom, že ho používají nejen náhodní turisté, ale i golfisté, cyklisté, běžci a další sportovci. Není se čemu divit, na téměř 20 hektarů se vejdou všichni i maminky z kočárky. Navíc v těsném sousedství je fotbalový stadion se dvěma hracími plochami. A jak jsem se dozvěděl v restauraci u piva, tak městský fotbalový klub postoupil do divize a srpnovou premiéru zvládl vítězně 3-1 nad Valašským Meziříčím. Z Kravař zdraví Luboš Dvořák.

0: nastartovaní Simply Red nám v dopoledním vysílání signálu naopak téměř uzavřeli 9. hodinu za 2,5 minuty, už je tady 10. I v příští hodině opět ovšem další 80. Loretta Goggi, Tight Fit a nebo Jason Donovan nebudou chybět.
1: Signál rádio doprava.
0: Celou taky čerstvé zprávy s Luckou Sinkovou, ale teď prověříme, jak to jezdí. Nehodu máme v Praze ve Střelničné ulici, kde se potkali tramvaj s nákladním vozidlem. Pokračujeme v metropoli do Zenklovy. Tady jsou v sobě dvě osobní vozidla a dvě osobní auta rovněž bourala v Plzni, ve Hřbitovní ulici. No a ať už jdete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
2: One ticket, please.
3: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 10 hodin dopoledne v úterý 18. srpna je s vámi Signál Rádio a Lucie Sinková. Česko trápí nedostatek pracovníků v sociálních službách. V příštích 10 letech jich bude podle asociace poskytovatelů potřeba kolem 55 tisíc. Aktuálně jich je zhruba 40 tisíc a už teď je to málo. Pomoci má podle Ministerstva práce a sociálních věcí třeba digitalizace nebo zahraniční pečovatelé. Lék Tamoxifen, který potřebují pacientky s rakovinou prsu, se do Česka vrátil. V řadě lékáren ale stále chybí. V zemi je přes 10 tisíc balení. Lékárníci ale upozorňují, že dostupnost se může lišit podle konkrétní lékárny a problém nemusí být vyřešený ani v dalších měsících. Pacienti tak mohou mít dál potíže s jeho scháněním. V Berlíně se před zářijovými volbami debatuje o vyvlastnění bytů velkých realitních koncernů. Postkomunistická strana Levice si vyvlastnění klade jako podmínku pro vstup do vládní koalice. Více k tomu říká zpravodaj v Německu Jaromír Mrhal.
2: Levice by mohla hlasování 20. září podle některých průzkumů vyhrát. Všechny ostatní strany ale vyvlastňování nájemních bytů odmítají. Proti se postavili také ekonomové a hospodářské svazy. Vláda kancléře Friedricha Merce chce dokonce vyvlastňování bytů zakázat zvláštním zákonem.
1: Německé hlavní město je zároveň spolkovou zemí a za 5 týdnů ho čekají zemské volby.
0: Co se děje v regionu?
3: Východní obchvat Hořovic v délce 1,4 km bude slavnostně otevřen už tento čtvrtek. Stavba za 164 milionů korun bez daně zahrnuje 4 okružní křižovatky, 2 mosty a také lávku pro pěší. Stavbaři během stavby narazili na 3 průzkumné vrty, které sloužily k zajištění nového vodního zdroje. Vrty byly nakonec specializovanou firmou sanovány. Honza Navrátil, Hořovice.
0: Sport.
1: Kapitán Tomáš Berdych nominoval na USA nejsilnější tým. Pokračuje Petr Plintovič.
4: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl. Tato pětice se objevila v nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu proti Spojeným státům. Utkání se odehraje 18. a 19. září na tvrdém povrchu v pražské O2 aréně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až polojasný, ojediněle s přehánkami. Postupně bude od jihozápadu oblačnosti zase přibývat. Počítejme se slabým deštěm, odpoledne a večer bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy 24. Tolik počasí, zprávy a teď opět osmdesátky.
0: Signál Rádio.
5: A k muzice se budou vázat i příští minuty. Povíme si, co se odehrálo v historii hudby právě 18. srpna. Třeba kdy poprvé Stouni dovolili své kameny přímo k nám do Česka. Tak si na to počkejte, já jsem Lukáš Bláha a přeju vám pohodové úterní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tight Fit za námi, to, co slyšíte, je úterní dopolední signál. A co pro muziku znamenal 18. srpen, to se dozvíte právě teď.
1: Signály hudební minulosti.
0: Těžko můžeme dnes začít jindy než 18. srpna 1990. To přijeli Rolling Stones poprvé do Prahy, aby vystoupili na velkém strahovském stadionu v rámci turné Urban Jungle. Na show přišlo přes 100 000 diváků a akce se stala silným symbolem nově nabité svobody po sametové revoluci, přičemž kapelu na Pražském hradě osobně přijal i prezident Václav Havel.

Druhá zásadní 18. srpnová událost je datovaná o 64 let zpátky. Patrně nejslavnější výměna v nějaké hudební formaci se totiž tehdy odehrála u Brouků na postu bubeníka. Ringo Starr se připojil k Beatles a po pouhých 2 hodinách společných zkoušek odehráli debutový koncert ve složení, s nímž dobili svět.

Třetí zastávka nás vede do britského singlového žebříčku. Tento den roku 1984 se ho se svým úvodním singlem solové kariéry Carol's Whisper podmanil George Michael. Tím se stal prvním člověkem, který ve stejném roce dosáhl hitparádové jedničky jako solový umělec a zároveň člen skupiny.

0: Za 3 minuty bude 10:30, pokud jako zpívali ze Signál Rádia Pet Shop Boys máte So Hard, tedy Těžké úterý, tak vězte, že vše se v dobré obrátí, protože 18. srpen je dnem šťastné náhody. Případně si na nervy dejte zmrzlinový koláč, protože jeho den je dneska v kalendáři. A prospívám určitě též další hity v rámci 80. léta, Nick Cayman anebo Alphaville za chvíli. Dobré dopoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Slibující Nick Cayman v dopoledním signálu 10.39, tak to ukazují hodiny a tím pádem přede mnou už Luky Frelich. Ahoj.
1: Dobré ráno.
0: Ahoj. No takhle, já už mám odpoledne. To je taková lehká provokace, děkuju. No, my jsme tady shodou okolností včera probírali jistou situaci ze Švýcarska, kde vyhodili strojvedoucího a nám se ozval posluchač Petr, který 30 let řídí dálkové vlaky po celé naší vlasti, Břeclav, Ostrava, České Budějovice, Františkovy Lázně, a on nám nabízí, že nás vezme do kabiny.
1: Já jsem právě nad tím hodně přemýšlel, já už jsem ten e-mail viděl včera, Říkal jsem si, že bychom se s Petrem mohli spojit.
0: Ano, on nám tady
1: dal nám i telefon.
0: No jo.
1: A že by bylo možná zajímavý, krom toho, že bychom se jako podívali k němu do kabiny, pozvat ho k nám na rozhovor. Ano. Že bychom to vlastně jako všechno mohli rozebrat před posluchači. Jak to vlastně je a není. Protože já jsem nad tím trochu přemýšlel a říkal jsem si, teď i u nás na těch kolích musí být třeba, já nevím, 5-kilometrový úsek, kde ten strojvedoucí ví, že nemá návěstidlo, není přejezd. Tak. Jo, takže třeba čas na sváčů, něco. Podle mě jako bylo by dobrý to trošku
0: ano,
1: jako objasnit.
0: Právě to objasnit, tak jestli to ve Švýcarsku, jenom jestli jsou nějak přísnější ve Švýcarsku, nebo tam mají kratší takhle tratě, že si to nedá jako zvládnout během toho. No ano, přesně tak, pan Petr mimochodem taky napsal, že velmi hezky hrajete a on má příjmení Balada, tak já jsem tady připravil. To je, myslím, hezká balada.
1: To je balada dne.
0: Tak jo, Lukáš
1: Balada
0: Bláha
1: pro Petra.
0: Tak, Lukáš Bláha se loučí. Zítra ráno v 6. Ahoj.

0: Michael Jackson, 2 minutky před 11. Hezké dopoledne, tady je Signál Radio a taky naše osmdesátkové léto. Za moment Madonna, Queenie nebo třeba Peter Kent. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 4, Budějovická ulice hlásí nehodu motocyklu a osobního vozidla. Nárazově se můžete zdržet, tak s tím počítejte, jeďte raději dřív a hlavně opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkný 18. srpen přeje Lucie Sinková. Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Dnes o tom informuje Digitální a informační agentura. Test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 000 uživatelů. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 000 korun, tedy na 400 000. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou včera podepsal prezident Petr Pavel. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli, a pršet má i v následujících dnech.
0: Co se děje v regionu?
2: Do areálu nemocnice v Berouně bude opět zajíždět autobus. Ten už jsem v minulosti zajížděl. S covidem ale byla tato linka zrušena. Její obnova se podařila až nyní a do areálu bude zajíždět linka 825. Jejíž trasa se tak prodlouží. První autobusy, které ulehčí cestu do nemocnice zejména seniorům a pacientům s omezenou pohyblivostí, začnou jezdit od začátku září. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Badmintonistka Tereza Švábíková vypadla na mistrovství světa stejně jako při své loňské premiéře ve dvouhře v prvním kole. 26-letá česká hráčka podlehla světové 14. Siung-Ching z Koreje 17-20, 17-20. Nenapodobila tak včerejší úspěch Petry Meixnerové, která se probojovala do druhého kola. Dodejme, že Švábíkovou dnes čeká v Dillí ještě zápas ve smíšené čtyřhře.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až polojasný, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu oblačnosti zase přibývat. Počítejme se slabým deštěm, odpoledne a večer bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy 24. Tolik počasí, zprávy a teď opět osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 3 minuty, dobré dopoledne, přeje Signál Rádio. Za moment budeme mířit na Semilsko, konkrétně do jeskyně, kde se těší velké návštěvnosti, a teď se o začátek první společné hodiny postará Bon Jovi. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Queenie a George Michael teď příjemnili dopoledne. Boskovské dolomitové jeskyně na Semilsku zažívají během letošního léta nečekaný nápor. Lidé je vyhledávají především během tropických dní. Jde totiž o jedno z nejchladnějších míst v Libereckém kraji, které má stálou teplotu mezi 7,5 až 9 stupni Celsia. Dříve přitom nejvíce návštěvníků přicházelo během deštivých dní. Víc prozradí vedoucí jeskyní Dušan Milka.
1: My jsme v podstatě jeskyně, která sbírá lidi, když je špatný počasí, jo? Když začne lejt, tak my máme návštěvnost prostě úžasnou, protože se nedá nikam chodit, že jo, tady na žádný vejlety a lidi jdou do jeskyní. To my víme, to jak to je tady prostě narváno, ale teď je tady opravdu plno, přestože neprší a je krásný počasí. Může to být i tím, že se už nedá koupat, já nevím.
0: Boskovské jeskyně najdeme na Semilsku v Libereckém kraji a patří k nejrozsáhlejším dolomitovým jeskyním systému v České republice. Najdeme v nich i překrásné podzemní jezero, které vás ohromí svou modrozelenou křišťálově čistou vodou. A připomínám, že do jeskyní po celém Česku rozdáváme tento týden vstupenky v ranní hře Ano nebo ne.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a staráme se i o to, abyste se měli na co těšit, třeba na zítřejší dopoledne, protože k nám dorazí přímo pohádková návštěva. Pamatujete si ještě na kouzelný prsten a nezapomenutelnou Arabelu? Naším hostem bude tentokrát herečka Jana Naďová. Společně zavzpomínáme na to, jaká náhoda jí pomohla k získání této legendární role, jak jí Arabela změnila život a kam jí nasměřovala v její další herecké kariéře. Probereme ale i osobní život a mimo jiné zjistíme, jak se jí žije ve Švýcarsku, co si na tamním životě zamilovala a co jí z domova naopak chybí. A samozřejmě se zeptáme i na to, zda stále dostává nové filmové nabídky. Rozhovor Lucie Sinkové s herečkou Janou Naďovou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu. Ve středu chviličku po 10. hodině.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám. Odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Kapela Modus a Signál Radio. Za chvíli zahraje Opus, Gloria Gaynor nebo třeba Robert Palmer. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.
1: Rozhovor Signál Radio.
2: Pamatujete si ještě na kouzelný prsten a nezapomenutelnou Arabelu? Naším hostem bude tentokrát herečka Jana Naďová. Společně zavzpomínáme na to, jaká náhoda jí pomohla k získání této legendární role, jaký Arabela změnila život a kam ji nasměrovala v její další herecké kariéře. Probereme ale i osobní život a mimo jiné zjistíme, jak se jí žije ve Švýcarsku, co si na tamním životě zamilovala a co jí z domova naopak chybí. A samozřejmě se zeptáme i na to, zda stále dostává nové filmové nabídky. Rozhovor Lucie Sinkové s herečkou Janou Naďovou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Grooved House, chviličku před polednem na Signál Rádiu. Za moment to nejlepší z 80. let, třeba Jessica Flocker, Phil Collins nebo skupina ABBA. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na cestě do Prahy po dálnici D10 u Mladé Boleslavy, 44. kilometr, tady je nehoda dvou osobních vozidel a nákladňáků, neprůjezdný levý jízdní pruh, zdržíte se asi na 10 minut. Další komplikace je potom na výjezdu z Brna po dálnici D1 ve směru na Prahu, 196.5. kilometr, tady je havárie nákladňáků a částečně blokuje komunikaci, i tady se do 10 minut zdržíte, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V úterý 18. srpna je s vámi Signál Rádio a pěkné poledne přeje Lucie Sinková. Asociace ekologických organizací Zelený kruh vyzvala Senát, aby zamítl novelu stavebního zákona, kterou má horní komora parlamentu projednat v tomto týdnu. Novela má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle ekologů ale její schválení oslabí ochranu přírody, památek i veřejného zdraví i právo lidí bránit se proti chybným rozhodnutím úřadů. Slovenští hasiči dostali včera večer pod kontrolu požár v Národním parku Velká Fatra. Podle zprávy parku ho zřejmě způsobili lidé. V místě se zákazem vstupu byly totiž nalezeny stopy po ohništi. Hasiči zároveň zabránili šíření požáru v lesích u Sulovských skal. Ve španělském městě Ceuta, které leží na severu Afriky a kam před necelými 3 týdny vniklo na 80 tisíc migrantů z Maroka, dnes úřady začaly stavět provizorní stanové ubytování pro zatím asi 1500 lidí. Drtivá většina z desítek tisíc migrantů Ceutu opustila dobrovolně. Zbytek přežívá na ulicích a plážích. Policie obvinila staršího muže z nedělní vraždy jeho partnerky v Českých Budějovicích. Ženu podle kriminalistů ubodal na stezce u Vltavy poblíž Jiráskova jezu. Zemřela na místě. Policie pro obviněného navrhla vazbu. V případě odsouzení mu hrozí až 18 let vězení.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská záchranná služba chystá na příští úterý na Staroměstské náměstí Den s pražskou záchrankou. Celodenní akce nabídne program pro děti, rodiče i širokou veřejnost a přiblíží práci zdravotnických záchranářů a také zásady správného postupu v situacích, kdy jde o zdraví nebo o život. Návštěvníky čekají dynamické ukázky, prezentace techniky a doprovodný kulturní program s hudebními vystoupeními. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Náročný program čeká na mistrovství světa v rychlostní kanoistice Denisu Řáhovou, která koncem srpna v Poznani pojede kromě 3 individuálních závodů i na double kanoi s Kamilou Šímovou. Nejlepší česká kanoistka si letos podobný čtyřboj vyzkoušela už 2x a doufá, že jej zvládne i po třetí. Novinářům řekla, že by chtěla na všech tratích postoupit do finále A a pokud možno vylepšit své maximum, kterým je loňské 9. místo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až polojasný, ojediněle s přehánkami. Postupně bude od jihozápadu oblačnosti zase přibývat. Počítejme se slabým deštěm, odpoledne a večer bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy 24. Tolik počasí, zprávy a teď opět osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin a 3 minuty, nejstarší částečně zachovalá zahrada v naší metropoli, té se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát, připraveni jsou Erasure na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Phil Collins, takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, dnes vás zavedu na malou stranu, ale trochu stranou od turistického ruchu. Půjdeme do nenápadné uličky u Lyžického semináře, kterou vysoká bílá zeď odděluje od nádherných Vojanových sadů. Je to nejstarší dochovaná zahrada v Praze, která skrývá tajemství, ze kterého vám možná trochu přeběhne mráz po zádech. Zatímco o pár metrů dál proudí davy turistů, tady slyšíte nešumění listí starých hrušní a jabloní a občas docela hlasitý křik. Ano, zdejšími pány jsou totiž volně se procházející pávy, kteří se rádi předvádějí a pózují na větvích stromů. Zahrada patřila klášteru bosých karmelitek, ty tady žili v přísném odloučení od okolního světa. A právě pro tyto řádové sestry tu v druhé polovině 17. století vyrostla stavba, kterou byste v Praze rozhodně nečekali. Když projdete kolem starého bazénku slekníny, narazíte na stavbu, která připomíná spíš vchod do podzemní jeskyně než kapli. Je to kaple svatého Eliáše. V baroku bylo nesmírně módní stavět takzvaná grota, tedy umělé krávníkové jeskyně. Stěny kaple jsou pokryté štukem, který věrně imituje divokou skálu. A teď pozor, tato kaple má zcela zvláštní zasvěcení. Je vystavěna k poctě starozákonního proroka Eliáše. To je v našich končinách naprostý unikát. Zatímco u nás běžně stavíme kostely svatému Václavovi nebo paně Marii, starozákonní postavy vlastní chrámy v Česku téměř nemají. Za tímto zasvěcením stojí právě řád karmelitánek. Její kořeny totiž sahají až na daleký Blízký východ, k hoře Karmel, kde prorok Eliáš kdysi žil. Sestry si tak z této pouštní mystiky přenesly sebou přímo do srdce Prahy. Když nakouknete dovnitř kaple, nad hlavou uvidíte nádhernou fresku, jak prorok Eliáš odjíždí do nebe na ohnivém voze. Ale to největší tajemství leží přímo pod podlahou kaple v hrobovém sklípku. Právě do krypty této jeskyní kaple byla v roce 1663 pohřbena zakladatelka kláštera, nesmírně zbožná italská řeholnice Marie Elekta od Ježíše. Jenže v hrobě dlouho neodpočívala. O 3 roky později její hrobku otevřeli. Podle legendy kvůli blížící se povodni, podle jiné verze měla jedna ze sester živý sen, že tělo matky Elekty je stále neporušené. A stalo se něco neuvěřitelného. Přestože hrobku zalila podzemní voda, rakev byla promočená, tělo Marie Elekty bylo nalezeno v dokonale zachovalém stavu. Pro sestry to byl jasný boží zázrak. Sestry chtěly tělo očistit a omily ho odvarem z vína a bylin, čímž kůže zhnědla. Ve snaze vše napravit, přiložili na obličej octové obklady. Výsledek? Kůže zareagovala a úplně zčernala. Tak vznikla slavná pražská černá mumie. Věci dodnes žasnou. Tělo Marie Elekty, které je dodnes uloženo v klášteře v Drastech u Prahy, nepodléhlo rozkladu ani po 360 letech bez jakékoliv umělé balzamace. Až budete Vojanovými sady procházet, vystoupejte po širokých schodech na vyvýšenou růžovou terasu. Když se otočíte ke stěně přilehlé klášterní budovy, najdete tam staré barokní sluneční hodiny. A právě na nich je překrásná freska. Zobrazuje žehnající matku Marii Elektu, která se tak z výšky stále dívá na zahradu, kde byla kdysi poprvé pohřbena. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Michael Jackson, tady je Signál Rádio. Na jihu Moravy je nedostatek spodní vody. Podrobnosti přidám za chvíli, do té doby hrajeme Elton John, Sixpence None the Richer nebo Roy Orbison.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio, posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Jižní Morava hlásí nedostatek podpovrchové vody. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná. Hladiny povrchových i podzemních vod závisí na tom, kolik naprší, respektive v zimě nasněží. A někde spadlo od začátku roku jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů. Vysoké teploty zvyšují vypařování vody z krajiny, což dále snižuje stavy toků. Státní podnik tedy svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. V nádržích je i přes kritické sucho podle státního podniku dost vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Na webu Povodí Moravy o tom informovala mluvčí Jana Kučerová. Nejkritičtější stav panuje podle Povodí Moravy v oblastech odkázaných na mělké podzemní zdroje. Jde o zásoby podzemní vody uložené těsně pod zemským povrchem. Naopak výrazně vyšší míru spolehlivosti mají skupinové vodovody, které odebírají vodu z vodárenských nádrží, uvedla ČTK. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Za minutu bude 13 hodin, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. Bonnie M, Foreigner nebo třeba Alnach Miles. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 6, Bělohorská ulice před křižovatkou s ulicí Kukulová. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem. Nárazově se můžete zdržet, je tady neprůjezdný levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Jsou tu další zprávy na Signál Rádio s Lucí Sinkovou. Hezké odpoledne. V Česku chybí pracovníci v sociálních službách. V příštích 10 letech jich bude podle asociace poskytovatelů potřeba asi 55 tisíc. Teď jich je zhruba 34 tisíc. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce situaci řešit například digitalizací a zaměstnáváním zahraničních pečovatelů. Pojišťovny v Česku v prvním pololetí letošního roku vyplatily škody za 58,5 miliardy korun, což je meziročně o 2,25% více. Počet pojistných událostí vzrostl o skoro 4% na 1 milion 700 tisíc případů. V Německu v loňském roce ukončilo činnost zhruba 188 tisíc podniků, což je nejvíce za téměř 20 let. Na vině jsou mimo jiné drahé energie nebo nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
0: Co se děje v regionu?
2: Nové webové stránky spustila radnice Prahy 2. Na adrese praha2.cz lidé naleznou přehlednější strukturu webu, intuitivní ovládání a rychlejší přístup k informacím a online službám. Městská část patří dlouhodobě mezi lídry v oblasti digitalizace veřejné správy. Jako jedna z prvních částí začala zavádět elektronické formuláře, také online platby a nebo práci s elektronickými doklady. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dnes začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy v české fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou jen prostřednictvím mobilní aplikace Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do necelých 1700 korun. Na zápasy s Anglií a úřadujícími mistry světa Španěli od 690 do necelých 2000. Fotbalová asociace o tom informuje na svém webu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno. Na jihozápadě Čech déšť, který se bude rozšiřovat k severovýchodu, kde zaprší jen výjimečně. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 24 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět hrajeme osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradím, proč je dobré občas zajít do lesa. K tomu hrát budeme to nejlepší z osmdesátek na start Depeche Mode. Hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Foreigner na Signál rádiu. Kránu neodmyslitelně patří dobrá snídaně, ale třeba i tip, jak se udržet ve formě. Vše prozradil Lukáš Bláha.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Nesu radostnou a přesvědčující informaci, proč si třeba hned dneska najít cestu mezi stromy, které klidně můžete objímat jako naše bývalá hlava státu. Vědci sečetli 20 pokusů na 732 lidech a došli k závěru, o kolik klesá krevní tlak při pobytu v lese. V průměru o 3 body na tlakoměru, u lidí se zvýšeným tlakem dokonce o více než 6. Jiné rozbory navíc ukazují, že v lese klesá též kortizol, hormon, který tělo vyplavuje ve stresu. Japonsko má proto i vlastní slovo Shinrin-yoku, doslova koupel v lese. Neznamená to nic mystického, stačí jít do lesa a nechat na sebe chvíli působit stromy, ticho a vzduch. Tak se toho nebojte.
3: Vstávejte se Signál rádiem.

0: Petr Kotwald, společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvíli připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1988 a hitovka, na kterou se neprávem trošku zapomnělo. Roxette, Tiffany nebo třeba Paul McCartney vám zpříjemní čas v práci. Hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Roxette The Look, posloucháte Signál Radio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Skotská kapela, která na své třetí album umístila skladbu, která jako jediná se lišila od všech ostatních. Byla totiž nahrána v trošku jiném hudebním stylu. Dokonce jeden z formace prohlásil, že píseň pro něj byla skvělá, ale a i podle něj nebyla v souladu se zbytkem alba. Kapela, která tak nějak v poslední době je trošku opomíjená, dost se na ní zapomíná, ať už celkově v Evropě, nebo i u nás v Čechách. Na druhou stranu, v 80. letech byla tahle formace hodně známá a zásobovala nás skvělými hity. Hashtag Camera Somewhere in My Heart.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Who is it? Zpívá Michael Jackson chvilku před 14. hodinou. Za moment Pretenders, Climby Fisher nebo Village People. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky doprava.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozorujte, v centru Prahy v ulici Politických vězňů je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 14. Zprávy pro vás má Lucie Sinková. Hezké odpoledne. Počty studujících všeobecných sester se díky podpoře škol, která začala loni, zvýšily o 40% a u dalších nelékařů o 30%. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podpora na 12 let má stát necelých 13 miliard korun. V budově ministerstva financí na Pražské Malé Straně začalo popoledni první kolo jednání ministryně financí Aleny Schillerové s jednotlivými ministry, a to o podobě rozpočtových kapitol na příští rok. Jako prvního přijala ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku. Tématy jsou výše valorizace důchodů, peníze na sociální služby i požadavek odborů na zvýšení platů ve veřejné sféře. Maďarské úřady odvádějí vodu do Dunaje a kontrolovaně potápějí dva říční čluny ve snaze zvýšit kriticky nízkou hladinu řeky a zabránit dalšímu uzavření jaderné elektrárny. Dnešek a zítřek bude pravděpodobně kritický, protože se předpokládá, že hladina Dunaje klesne o dalších 14 až 15 centimetrů. Situace by se mohla začít zlepšovat od čtvrtka.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský magistrát se pustil do likvidace některých invazivních druhů stromů. Pracovníci kácející vzrostlé stromy ale vyvolávají kritiku veřejnosti. Vedení Prahy kácení vysvětluje tím, že se jedná o pajasany žláznaté, což je mimořádně invazivní druh, a povinnost jeho likvidace zakotvuje legislativa navazující na evropská nařízení. Rychle se šířící strom navíc vytlačuje ostatní druhy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nejlepší český motocyklový jezdec na dálkových rally Martin Michek se vrací do týmu Orion Moto Racing Group, v jehož barvách se představí na příštím ročníku rally Dakar. 38-letý závodník před rokem odešel do čínského továrního týmu Hoto. Zástupci Orion Moto Racing Group na dnešní tiskové konferenci v Praze oznámili Michkův návrat.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno. Na jihozápadě Čech déšť, který se bude rozšiřovat k severovýchodu, kde zaprší jen výjimečně. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 24 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět hrajeme osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin, 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli se vydáme do hudební historie a nabídnu i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich, tady je Nick Kershaw. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Climby Fisher, teď s námi na Signál Rádiu. Datum 18. srpna bylo hodně bohaté na události v hudební minulosti. To nejzásadnější z historie připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Těžko můžeme dnes začít jindy než 18. srpna 1990. To přijeli Rolling Stones poprvé do Prahy, aby vystoupili na velkém strahovském stadionu v rámci turné Urban Jungle. Na show přišlo přes 100 000 diváků a akce se stala silným symbolem nově nabité svobody po sametové revoluci, přičemž kapelu na Pražském hradě osobně přijal i prezident Václav Havel.

Druhá zásadní 18. srpnová událost je datovaná o 64 let zpátky. Patrně nejslavnější výměna v nějaké hudební formaci se totiž tehdy odehrála u Brouků na postu bubeníka. Ringo Starr se připojil k Beatles a po pouhých 2 hodinách společných zkoušek odehráli debutový koncert ve složení, s nímž dobili svět.

třetí zastávka nás vede do britského singlového žebříčku. Tento den roku 1984 se ho se svým úvodním singlem solové kariéry Carol's Whisper podmanil George Michael. Tím se stal prvním člověkem, který ve stejném roce dosáhl hitparádové jedničky jako solový umělec a zároveň člen skupiny.

0: Bronský beat a Signál Rádio. Ovocné sady v Praze, které nabídnou své plody. Existuje místo, kde je můžete ochutnat. Pozvu vás tam za chvíli. Do té doby pošlu další osmdesátky. Toutou Enya nebo třeba OMD. Tak užívejte odpoledne.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Za 7 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Na další, řekněme takový unikátní místo nás pozve Honza Navrátil. Tentokrát půjde o ochutnávku ovoce, které právě na netradičním místě vyrostlo. A tady je pozvánka.
1: Hezký den, všimli jste si při svých procházkách Pražským hradem, že na mnoha místech tady rostou ovocné stromy. Napadlo vás někdy, jaké barvy, vůně a chutě má ovoce přímo z Pražského hradu? Pokud vás právě tohle zajímá, tak se ode mě nechejte pozvat na střešní terasu Národního zemědělského muzea v Praze. Právě ta totiž už zítra nabídne krom panoramatického výhledu na Prahu také možnost například hrozny anebo švestky, které vyrostly v sídle našich králů a prezidentů, ochutnat. Na akci, kterou pořádá i Národní zemědělské muzeum, se potkáme s ovocnářem Vojtou Ptáčkem, který zná všechny ovocné sady v centru Prahy. A poznáme také zahradníky, kteří se po celý rok starají o rozmanitou krásu ovocných stromů Pražského hradu. Tak co, chcete ochutnat a dozvědět se více? Tak zítra na střeše Národního zemědělského muzea. Akce startuje v 15:30. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Ještě 2 minuty zbývají do 15. hodiny. Krásné odpoledne, tady je Signál Rádio. Za moment Sting, Vanessa Paradis nebo skupina ABBA. Prostě naše 80-kové léto. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, na Pražském okruhu u Zličí na 24,5 km ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem, neprůjezdný jeden jízdní pruh a tvoří se kolona asi na 15 minut. Takže pevné nervy, počítejte s tím a jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. Pamatujete si ještě na kouzelný prsten a nezapomenutelnou Arabelu? Naším hostem bude tentokrát herečka Jana Naďová. Společně zavzpomínáme na to, jaká náhoda jí pomohla k získání této legendární role, jak jí Arabela změnila život a kam ji nasměrovala v její další herecké kariéře. Probereme ale i osobní život a mimo jiné zjistíme, jak se jí žije ve Švýcarsku, co si na tamním životě zamilovala a co jí z domova naopak chybí. A samozřejmě se zeptáme i na to, zda stále dostává nové filmové nabídky. Rozhovor Lucie Sinkové s herečkou Janou Naďovou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné úterní odpoledne i s 15. hodinou na Signálu přichází další zprávy. Vítejte. Ministryně financí Alena Schillerová během dneška jedná s ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. Sérii schůzek zahájil minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Ten s ní hovořil o platech ve veřejné sféře. Minister po jednání řekl, že ministerstva práce a financí mají variantu navýšení platů ve veřejné sféře i dohodu na postupu k narovnání tarifů pod minimální mzdou. Kvůli růstu minimální mzdy v dalších 2 letech se příští týden mimořádně sejde tripartita. Projednat by měla koeficienty pro navýšení nejnižšího výdělku. Podle Juchelky by přidání mohlo příští rok dosáhnout až 2,5 tisíce korun. Zopakujme, že zástupci vlády, odboru a zaměstnavatelů zasednou 24. srpna po skončení jednání vlády. Ředitelství silnic a dálnic kompletně zrekonstruuje za 580 milionů korun celou jednu stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Jde o úsek mezi kilometry 110 a 100. Země Perského zálivu dál ve velkém vyvážejí ropu přes Hormuzský průliv, a to navzdory válce s Íránem a opakovaným útokům na lodě. Jak píše server Novinky.cz, tak tankery při přejezdu často vypínají vysílače a náklad následně překládají u Ománu na jiná plavidla.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražská záchranná služba chystá na příští úterý na Staroměstské náměstí Den s pražskou záchrankou. Celodenní akce nabídne program pro děti, rodiče i širokou veřejnost a přiblíží práci zdravotnických záchranářů a také zásady správného postupu v situacích, kdy jde o zdraví nebo o život. Návštěvníky čekají dynamické ukázky, prezentace techniky a doprovodný kulturní program s hudebními vystoupeními.
0: Sport.
1: Odložená utkání 5. kola 1. fotbalové ligy mezi Jabloncem a Ostravou a Hradcem Králové a Plzní se odehrají ve středu 9. září. Zápas na severu Čech bude mít výkop v 17 hodin. V Hradci Králové se bude hrát o 2 hodiny později.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, na jihozápadě i s deštěm a teploty měříme od 18 do 22 stupňů. V noci na zítřek bude obloha oblačná až zatažená s deštěm a s teplotami od 16 do 12 stupňů. Zítřejší den bude zpočátku oblačný, během dne polojasný, ojediněle se vyskytnou přehánky a nebo i bouřky. Vítr zítra zafouká jihozápadní, k večeru bude slábnout a nejvyšší denní teploty během středy naměříme od 23 do 27 stupňů, na jihu Moravy i kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 4 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Zdravý životní styl versus zdravé tělo. Víc odhalím už za chvíli. S vámi Lukáš Frelich stále a hraje Tony Esposito.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Vanessa Paradis teď s námi na Signál Rádiu. Zdravý životní styl dodržuje jen malá hrstka světové populace. Podle průzkumu lidé nejsou ochotni měnit životní styl kvůli svému zdraví. Nejméně jsou ke změnám nakloněni Američani, na druhém místě Španělové, třetí příčka patří Itálii a páté místo nám Čechům. Většina lidí začne měnit životní styl až ve chvíli, kdy se potká s nějakou nemocí, ale nikoli v rámci prevence. Přitom odborníci říkají, že zdravý životní styl není jen o jídle a pití, jak si většina populace myslí. Především jde o to myslet na pravidelný spánek, aktivní odpočinek, pohyb a dodržování správného času jídla. Tak pokud chcete udělat něco pro své tělo, zaměřte se na tyhle ty věci a uvidíte, třeba se opravdu budete cítit lépe.

0: Velká klasika z osmdesátek a Fancy. Jak to vypadá ve Vojanových sadech, o kterých dnes byla řeč v pořadu Miluju Prahu, nebo co si můžete vysoutěžit zítra v ranním vysílání. To vše, včetně dalších zajímavostí, zjistíte na našem Facebooku. Jestli s námi tady ještě nejste ve spojení, mrkněte se a budete mít přehled o všem, co se u nás děje a řeší.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ještě 6 minut zbývá do 3:15 a u mikrofonu je nachystaná Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi přiběhla dneska do studia s takovou energií. Kde ji bereš?
1: To nevím. Měla jsem před chviličkou kafe, tak možná z něho.
0: Jo, takhle. Kafe. Potrpíš si na dobrou kávu?
1: Celkem jo, mám ji ráda.
0: Já jsem totiž nedávno, před pár minutami mluvil o tom, že celosvětově jako lidi úplně nejedou zdravý životní styl, aby jako to udělali pro svoje zdraví. Že většinou ho začnou řešit až ve chvíli, kdy se něco děje.
1: Jasně.
0: A přijde nějaká nemoc. Jak to máš ty?
1: Hele, já to popravdě takhle asi úplně nemám. Já se snažím jíst, neříkám jenom zdravě, ale tak prostě vyváženě asi.
0: A to je přesně ono. Vlastně odborníci říkají, že to vlastně vůbec nemusí být o stravě. Jo? Mm-hmm. Že stačí dodržovat nějaký jako odpočinek,
1: jo,
0: pohyb, mm-hmm, a dobrý spánek. A pak jíst v pravidelných časech. A to je všechno, že se nemusíš omezovat, ale že je dobrý myslet na tyhle věci.
1: Jo, přesně to si taky říkám, že můžu, když budu prostě dělat dost pohybu, tak si můžu dát, co chci.
0: Kdy jsi naposledy cvičila?
1: No, dneska jsem se protáhla aspoň.
0: No, nepovídej.
1: Tak jestli se to počítá.
0: Tak Terka, která je rozcvičená, dál s vámi bude po 16. hodině. Já se loučím, mějte se krásně a zítra se na vás těším v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Men Without Hats, to vám hrálo Signal Radio. Už za chvíli osmdesátky od Eltona Johna, Whitney Houston nebo Johna Travolty, ale nejdřív doprava a zprávy Honzina Vrátila.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte, pokud vaše cesty míří po D1 ve směru do Prahy. Na 183. kilometru je nehoda dvou osobních aut v levém jízdní pruhu, který je momentálně neprůjezdný. Tak tady projíždějte s vyšší opatrností a mějte šťastné cesty se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký poslech Signál Rádia, 16. hodina je tady, pojďme na další aktuální zprávy. Vláda by podle ministra školství Roberta Plagy měla při sestavování rozpočtu na příští rok naplnit vlastní programové prohlášení, kde je vzdělávání uvedeno jako priorita. Řekl to ministr dnes novinářům.
2: Samozřejmě vnímám rozpočtovou realitu, vnímám konflikt na Ukrajině, ale chci naplnit vládní programové prohlášení. Proto nejdu jednat jenom o roku 2027, ale chci se domluvit i na střednědobých výdajových rámcích pro roky 28 a 29 tak, abych byl schopen jako ministr školství naplnit vládní programové prohlášení do konce volebního období. To je moje strategie.
1: Připomeňme, že dnes ministr jedná o rozpočtu na ministerstvu financí. Konkrétní požadovanou částku ale specifikovat nechtěl. Půjde o desítky miliard korun. Ministr Plaga také zmínil potřebu navýšení na platy pedagogů, duševní zdraví nebo pro vysoké školy, kam směřují v příštích letech silné ročníky. Za hromadným onemocněním návštěvníků Pryznicových lázní v Jeseníkách stojí podle prvních výsledků noroviry. Jedná se o střevní chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenositelného viru onemocnění hygienici stále hledají. Lázně už přijaly hygienická opatření a nadále zůstávají v běžném provozu. Mrtvého 71-letého ruského opozičníka Sergeje Vlasenka našli v pronajatém bytě v polské Varšavě. Politikovo okolí se domnívá, že zemřel násilnou smrtí. Polská média ale uvádí, že vyšetřovatelé nenašli žádné důkazy o zapojení třetí strany.
0: Co se děje v regionu?
1: Zoopark Zájezd na Kladensku má důvod k radosti. Podařil se tu totiž vzácný odchov baziliška Juliova. Jde o jednoho z nejméně chovaných ještědů v evropských zoologických zahradách. Tři mláďata tohoto honduraského endemita se vylíhla přímo v expozici. Samice tohoto druhu, popsaného teprve v roce 2018, mají schopnost rozmnožovat se bez účasti samců.
0: Sport.
1: Martin Michek se vrací do týmu Orion Motor Racing Group, v jehož barvách se představí už na příštím ročníku Rally Dakar. Připomeňme, že 38-letý závodník před rokem odešel do čínského továrního týmu Hoto.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy doplníme pohledem na počasí. Venku je oblačno s teplotami od 18 do 22 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude také oblačno až zataženo. Místy počítejme s deštěm a teploty klesnou na 16 až 12 stupňů Celsia. Zítřejší den bude zpočátku oblačný, během dne i polojasný a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni Celsia. Na jihu Moravy dosáhnou i na 30, no a na horách zítra počítejme s teplotou kolem 18. Tak to byly další odpolední zprávy. Na signálu se vracíme k 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásné úterní odpoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Máme tady čtvrtou hodinu odpolední, tu odstartujeme s Eltonem Johnem, Whitney Houston a Johnem Travoltou a potom taky vyrazíme na zámek na jihu Plzeňska. Co všechno se tam plánuje, se ale dozvíte až po poslechu toho nejlepšího z 80. let.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Samotný John Travolta nás na Signál rádiu přenesl do 16:45, což je čas, kdy společně vyrazíme na jih Plzeňska. Tam se malá obec Merklín pustila do opravy zdejšího rozsáhlého zámku. Ten se dostal do jejího majetku už v roce 1990. Aktuálně se dokončuje přestavba kinosálu za více než 4 miliony korun na společenský sál pro 150 lidí. Více prozradí starostka Jana Nováková.
1: Až bude zrekonstruovaný ten sál, to asi se bude čím pochlubit. Přes léto se tam občas zatoulají nějaký turisti a přijdou se zeptat, tak samozřejmě tím neodmítneme a ukážeme, co chtějí, ale jsme udělali celou střechu, tu jsme teda dělali na třikrát na etapy, dostali jsme teda z Plzeňského kraje vždycky nějaký příspěvek na to. No, pak jsme tam měnili plynový topení, kotle, takže to taky stálo hromadu peněz, ta knihovna taky, jo.
0: Kulturní památka v Merklíně už spolkla 25 milionů korun. Současná část rekonstrukce by měla být hotová v listopadu. V okolí obce Merklín na Plzeňsku můžete navštívit zříceninu hradu Roupov, zámek Chudenice s americkou zahradou nebo historický klášter Chotěšov.

Vezete se na vlnách Signál Rádia, které tento týden přináší nejen to nejlepší z osmdesátek, ale také skvělou soutěž o vstupenky do českého podzemí. Abyste ale dobrodružství v jeskyních mohli zakoušet,

0: zkusit na vlastní kůži. Musíte každé ráno poslouchat ranní vysílání, dovolat se do studia a zapojit se do kvízové hry ano nebo ne. Své štěstí můžete tedy zkusit už hned zítra ráno a případně si odnést rodinné vstupné pro 2 dospělé a až 3 děti. Tak budeme držet palce a pro veškeré informace koukněte na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno.

Skoro ve 3/4 na 5 jsme se na Signal Rádiu navrátili do českých osmdesátek s Michalem Davidem. Už za 2 minutky se mikrofonu chopí Roxette nebo Europe a s příchodem nové hodiny i kolega Honza Navrátil s novými zprávami. Tak si nic z toho nenechte ujít.

0: The final countdown, takhle stylově nám kapela Europe odpočítala konec 16. hodiny. A vy naopak můžete odpočítávat minuty do doby, než se v éteru objeví další osmdesátky, a to od Kim Appleby, Albana a Romany Power nebo Michaela Jacksona.
1: Signál rádio, doprava.
0: Předtím ale ještě stihneme rychlý pohled na silnice. Pozor si dejte na 21. kilometru Pražského okruhu ve směru na D1. Je tady hlášená nehoda dvou osobáků. A obezřetní buďte i na jižní spojce hned za nájezdem z ulice v Korytech ve směru na Zahradní město, protože i tady je nehoda dvou osobáků. Pohodové cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, bylo 17 hodin, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Ředitelství silnic a dálnic vybudovalo v administrativním komplexu Orchard v Ostravě nový dispečink Národního dopravního informačního centra, které zdarma poskytuje aktuální informace o dopravní situaci na silnicích v Česku. Oproti původnímu pracovišti v Přívoze je dispečink větší a modernější. Národní centrum navíc v původním sídle v září 2024 zaplavila povodeň. Detaily přidává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Museli jsme Národní dopravní informační centrum dostat z této lokality, který potenciálně je ohroženo tou povodňovou situací, kdy samozřejmě ta situace v roce 2024 byla velmi extrémní.
1: Doplňme, že v nepřetržitém provozu dispečinku pracuje 21 operátorů a dalších 12 operátorů v call centru. Sbírají a zpracovávají informace o aktuální dopravní situaci z dálnic a silnic všech kategorií z celé České republiky. Vrtulníky Venom a Viper se postupně připraví k obnovení provozu. Do vzduchu se vrátí po úspěšném dokončení mimořádných technických kontrol, organizačních opatřeních a proškolení posádek. Připomeňme, že armáda tyto stroje uzemnila po červencovém pádu armádního vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou, při kterém jedna vojákyně zemřela a další 4 vojáci byli zraněni. Ropa zdražuje. Důvodem je vzdalující se naděje na mír mezi Spojenými státy a Íránem. Surovina se dostává na nejvyšší hodnoty od konce července. Brent přidává 54% na 91,36 $ za barel.
0: Co se děje v regionu?
1: Východní obchvat Hořovic v délce 1,4 km bude slavnostně otevřen už tento čtvrtek. Stavba za 164 milionů korun bez daně zahrnuje 4 okružní křižovatky, 2 mosty a také lávku pro pěší. Stavbaři během stavby narazili na 3 průzkumné vrty, které sloužily k zajištění nového vodního zdroje. Vrty byly nakonec specializovanou firmou sanovány.
0: Sport.
1: A ve sportu máme smutnou zprávu. Po dlouhé nemoci zemřel bronzový olympijský medailista ve veslování Vladek Lacina. Bylo mu 77 let. Účastník 7 světových šampionátů a 3 her pod 5 kruhy si životní výsledek připsal v roce 1976 v Montrealu společně s Jaroslavem Helebrandem, Václavem Vochoskou a Zdeňkem Peckou v kategorii párových čtyřek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je stále oblačno a teploty měříme od 18 do 22 stupňů. Oblačno bude také v noci na zítřek, navíc i s deštěm a s teplotami od 16 do 12 stupňů. Zítřejší den bude zpočátku oblačný, během dne polojasný, ojediněle se vyskytnou přehánky a nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 23 do 27 stupňů Celsia. Na signálu zprávy končí, pokračuje Terka a servíruje další osmdesátky. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio.
3: Je to tak, servíruju další osmdesátky, konkrétně od Kim Appleby, Albana a Romany Power nebo Michaela Jacksona. Ale kromě senzačních hitů vám naservíruju také trochu historie hradu Křivoklát a Špilberg, která vás možná přiměje na hrady vyrazit, i když už jste tam někdy byli. Tak s námi buďte u toho, ale pro teď vám pohodové odpoledne s tou nejlepší hudbou přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Michael Jackson vám zpříjemnil úterní odpoledne a stejně jako všichni známe jméno krále popu, si troufám říct, že už někdy každý slyšel názvy hradu Křivoklát a Špilberk. Pokud ale ještě do konce prázdnin přemýšlíte, kam vyrazit na výlet, možná stojí za to podívat se na ně trochu jinýma očima, protože oba hrady mají kromě krásné historie i svoje tajemství. Křivoklát třeba najdete uprostřed hlubokých křivoklátských lesů a právě k ním i k samotnému hradu se váže spousta legend. Jedna z nich vypráví o alchymistovi Edvardu Kellym, kterého tam měl věznit císař Rudolf II. Kelly se údajně pokusil z hradu uprchnout, ale při pádu se těžce zranil a podle pověsti jeho neklidný duch bloudí po hradě dodnes. A jestli vás láká ještě o něco temnější atmosféra, vyrazte do Brna na Špilberk. Ten známe jako jednu z dominant města, ale málo kdo si při pohledu na něj možná uvědomí, že jeho kasematy bývaly jedním z nejtvrdších vězení v monarchii. Říkalo se mu dokonce žalář národů a právě v jeho chladných podzimních chodbách se dodnes vypráví o zvláštních zvucích nebo pocitu, že tam člověk není úplně sám. Takže jestli chcete ještě před koncem prázdnin vyrazit na výlet, zkuste Křivoklát nebo Špilberk, jenom tentokrát možná s trochu otevřenějšíma očima a nastraženějšíma ušima. Teď ale už je nastražte, hlavně pro Belindu Carlisle.

0: úterní odpoledne si užíváte se Signál rádiem a jeho osmdesátkami. A jelikož se nám sluníčko teď na pár dnů schovalo, tak si to tady prosluníme sami. A to už za chvíli s Pet Shop Boys, Cranberries, Falkem a potom taky s hitem z pásky.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Do osmdesátkového Rakouska jsme se na Signal Rádiu vydali s jedinečným Falkem. A kam nás vezme dnešní hit z pásky? Pojďme zjistit teď.
1: Magneťák Signal Rádia.
0: V dnešním Magneťáku už je připravený Dan Harrow a jeho hit Don't Break My Heart. Písnička vyšla v roce 1987 a rozhodně nezůstala jenom v Itálii, odkud Dan Harrow pocházel, ale úspěch slavila třeba i v Německu nebo Švýcarsku. A když si přeložíme název, tak vlastně docela jednoduše říká Nelam mi srdce. Takže láska, trocha trápení a k tomu pořádná dávka osmdesátkového diska právě teď v našem Magiči.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Tasman Archer nás na Signal Rádiu přenesla do 5 minut před 6. Pro vás to znamená poslední doprava a zprávy Honzy Navrátila v dnešním vysílání. A potom už opět rychlý návrat k osmdesátkám od Phila Collinse, Desiree a Stevieho B.
1: Signál Rádio doprava.
0: Při 18. hodině si dejte pozor na jižní spojce ve směru na Zahradní město. Těsně za nájezdem z ulice v Korytech je nehoda 2 osobních aut, která může způsobit lehké zdržení na vašich cestách. Projíždějte jak tady, tak i kdekoliv jinde opatrně a mějte poklidný večer za volanty.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Pamatujete si ještě na kouzelný prsten a nezapomenutelnou Arabelu? Naším hostem bude tentokrát herečka Jana Naďová. Společně zavzpomínáme na to, jaká náhoda jí pomohla k získání této legendární role, jak jí Arabela změnila život a kam ji nasměrovala v její další herecké kariéře. Probereme ale i osobní život a mimo jiné zjistíme, jak se jí žije ve Švýcarsku, co si na tamním životě zamilovala a co jí z domova naopak chybí. A samozřejmě se zeptáme i na to, zda stále dostává nové filmové nabídky. Rozhovor Lucie Sinkové s herečkou Janou Naďovou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu připraveny další zprávy. Na schůzi k opětovnému projednání novely rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident Petr Pavel, se poslanci sejdou v úterý 25. srpna. Schůze začne v 10 hodin dopoledne. Stát i v příštím roce převezme poplatky za obnovitelné zdroje. Řekl to po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou ministr průmyslu Karel Havlíček. Letos na těchto poplatcích stát zaplatí 1,40 miliard korun. V Děčíně se dnes sesunula část skalního masivu v Teplické ulici na silnici 1/13. Úsek komunikace od Pivovarské po Saskou ulici je obousměrně uzavřený, a to jak pro auta, tak také pro chodce. Místo je velmi nebezpečné. Prezident Spojených států amerických Donald Trump ve svém příspěvku na své síti True Social prohlásil hormuzský průliv za území Spojených států. Přiložil k tomu také svou vlastní mapu území, na které označil klíčovou námořní trasu modrým kruhem a v popisku uvedl nové území Spojených států amerických.
0: Co se děje v regionu?
1: Do areálu nemocnice v Berouně bude opět zajíždět autobus. Ten už jsem v minulosti zajížděl. S covidem ale byla tato linka zrušena. Její obnova se podařila až nyní a do areálu bude zajíždět linka 825. Jejíž trasa se tak prodlouží. První autobusy, které ulehčí cestu do nemocnice zejména seniorům a pacientům s omezenou pohyblivostí, začnou jezdit od začátku září.
0: Sport.
1: Kapitán Pardubic Vojtěch Patrák si v utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Příští týden tak čeká 26-letého útočníka operace. Přibližnou délku hráčovi absence klub neuvedl. Při tomto druhu zranění kolena se ale odhaduje na půl roku až na 9 měsíců.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A dnešní zpravodajství končíme pohledem na počasí. V noci na středu bude oblačno až zataženo s deštěm a s teplotami od 16 do 12 stupňů. Zítřejší den bude zpočátku oblačný, během dne i polojasný, ojediněle se ale vyskytnou přehánky a nebo dokonce i bouřky. Vítr zítra zafouká od jihozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty, tak ty se zítra budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy i kolem 30 stupňů a na horách počítejme s teplotou kolem 18. Tolik zprávy na Signálu v úterý s datem 18. srpna. Hezký zbytek dnešního dne přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Pěkný podvečer všem posluchačům Signál Rádia. S vámi je stále Terka Veselá. Ale jelikož odbyla 6. hodina, už za chvíli se jako každý všední den můžete těšit, že vás pozdraví i kolega Jirka Svoboda. A přestože dneska je mnohem chladněji na rozdíl od teplot, které nám tohle léto celkově přináší, asi bychom tak či tak nečekali sníh. Právě 18. srpna ale v minulosti zasněžilo, ale kdy přesně a kde vám už za chvíli spolu s jinými výročími řekne sám Jirka. Pro teď pohodový poslech 80.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: ve vašich reproduktorech zněl Stevie B. Už za chvíli v nich bude John Paul Young, ale nejdřív předáme mikrofon Jirkovi Svobodovi.
1: Máte naladěné Signál Rádio, je 18. srpna. Roku 1872 v tento den vyšel první katalog zásilkové služby. My se teď pomocí našeho stroje času vydáme za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1990 na pražském Strahově vystoupila rocková skupina Rolling Stones. Bylo to poprvé v tehdejším Československu. Mezi 100 000 návštěvníky byl i náš tehdejší prezident Václav Havel. V roce 1966 uprostřed léta sněžilo nejenom v Alpách, ale dokonce i na kávových plantážích v Brazílii. V roce 1926 vysílal Československý rozhlas první přímý přenos fotbalového zápasu ze zahraničí, a to konkrétně z Vídně, kde se SK Slavia Praha střetla s tamní First Viennou. V roce 1900 bylo na Mezinárodním srazu elektrotechniků v Paříži oficiálně schváleno nové vymyšlené slovo televize. A v tento den byl v roce 1868 objeven chemický prvek helium.

0: Vezete se na podvečerních vlnách Signál Rádia, které vám už za okamžik přinesou další várku osmdesátek, a to například od UB40, Freddieho Mercuryho nebo Coriany. Tak nás laďte i nadále.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas a část písničky nám na nahrávce chyběla nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ruku v ruce jsme na Signal Rádiu šli s Korianou, ale už ji předáme kolegovi Lubošovi Dvořákovi, který nás vezme na zámecké putování po severní Moravě.
1: Významná památka barokní architektury Slezska je v městečku Kravaře ležícího mezi Opavou a Ostravou. Současná podoba zámku vychází z radikální přestavby v první polovině 18. století. Vrcholně barokní přestavba se odrazila především vznikem kaple Archanděla Michaela v jižním průčelí s udivující výmalbou. V roce 1990 přešel zámek do majetku města, které zde provozuje regionální muzeum. Slavnostní sál slouží k různým kulturním akcím i svatebním obřadům a ty se konají také v zámeckém parku. A právě park je unikátní v tom, že ho používají nejen náhodní turisté, ale i golfisté, cyklisté, běžci a další sportovci. Není se čemu divit, na téměř 20 hektarů se vejdou všichni i maminky z kočárky. Navíc v těsném sousedství je fotbalový stadion se dvěma hracími plochami. A jak jsem se dozvěděl v restauraci u piva, tak městský fotbalový klub postoupil do divize a srpnovou premiéru zvládl vítězně 3-1 nad Valašským Meziříčím. Z Kravař zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Radio. Signál Radio.
1: Hezký večer, máme tady 7 hodinu večerní na Signál Radio, to ale nic nemění, protože nám bude nadále hrát to nejlepší z osmdesátek. Čeká vás Erasure, Chris DeBurgh nebo Rose Lawrence. Kromě skvělé hudby si ale dáme i tip, který se v tomhle počasí bude velmi hodit, a to, jak se správně dávat šlofíka. Teď ale ještě nespěte a užívejte muziku, kterou vás provází Terka Veselá.
0: Signál Radio, to nejlepší z osmdesátých let.

Lady in Red v éteru Signál Rádia a venku počasí, které dokáže uspat lépe než kterákoliv ukolébavka. Někdy se tomu prostě nedá odolat a toho šlofíčka si přes den kor v tomhle počasí dát chceme. Jenže ne vždycky je to výhra, protože po probuzení můžeme být paradoxně ještě unavenější. Pokud ale opravdu potřebujete přes den trochu dobít energii, mám pro vás tip, a to zkusit si dát dvojité povzbuzení, nejdřív kávu a potom šlofíka. Zní to trochu zvláštně, ale právě v tom je ten trik. Kofein totiž nezačne účinkovat okamžitě, takže když si kávu dáte těsně předtím, než si na 20 minut lehnete, stihnete si odpočinout a kofein začne zabírat právě ve chvíli, kdy se probouzíte. A těch zhruba 20 minut je důležitých, protože většinou se ještě nedostanete do hlubší fáze spánku, ze které se po probuzení mnohem hůř vstává a z něhož, když jsme probuzeni, se cítíme celý malátní. Takže teď už jedině šlofík s kafem předtím a taky samozřejmě s hudbou Signál Rádia.

Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Aha, a Crying in the Rain, to jsme si užili na Signál Rádio, kde je čas na signály pro radost, tak si pojďme poslechnout, komu uděláme radost dnes.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Krásný večer, Milane, slyšíme se.
2: Přeji taky krásný večer vám i všem posluchačům.
0: A vy dneska máte v režii písničku na přání, co si zahrajeme?
2: Poprosil bych o George Michaela, bohužel už in memoriam, a všem Prying Out of Time si myslím, že bude pořád dobré.
0: Určitě. A pro koho to bude?
2: Poslal bych to pro dámskou jízdu do peček, do těch peček na trati, na dráze.
0: Ale, ano, a co se tam odehrává?
2: A poslal bych to Zemlína.
0: Zemlína?
2: Milan Zemlína, oni už budou.
0: Jo, no tak jo, tak jestli to takhle stačí, tak to prostě stačí a já vám přeju krásný večer.
2: Vám taky příjemné vysílání, děkuju, nashledanou.
0: Děkuju, nashle.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Radio.
1: To nejlepší z 80. let.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
1: Signál Radio. Signál Radio.
4: Pohodový večer ze Signal Rádia, s vámi je stále Terka Veselá, já vás tímto moc zdravím. Zároveň otevírám další 60-minutovku 80. 20. hodinu si užijeme s Brianem Adamsem, Supertrampem nebo Bonnie Tyler, ale taky pozor s Rolling Stones a o tom, jak nás právě 18. srpna poprvé navštívili v Praze, kromě jiného už za chvíli povypráví kolega Lukáš Bláha v Signálech hudební minulosti. Tak si je nenechte ujít a mějte ještě jednou hezký večer.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bonnie Tyler na UNA Signal Radio zpříjemnila večer a stejně tak teď provede kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Těžko můžeme dnes začít jindy než 18. srpna 1990. To přijeli Rolling Stones poprvé do Prahy, aby vystoupili na velkém strahovském stadionu v rámci turné Urban Jungle. Na show přišlo přes 100 000 diváků a akce se stala silným symbolem nově nabité svobody po sametové revoluci, přičemž kapelu na Pražském hradě osobně přijal i prezident Václav Havel.

Druhá zásadní 18. srpnová událost je datovaná o 64 let zpátky. Patrně nejslavnější výměna v nějaké hudební formaci se totiž tehdy odehrála u Brouků na postu bubeníka. Ringo Starr se připojil k Beatles a po pouhých 2 hodinách společných zkoušek odehráli debutový koncert ve složení, s nímž dobili svět.

třetí zastávka nás vede do britského singlového žebříčku. Tento den roku 1984 se ho se svým úvodním singlem solové kariéry Carol's Whisper podmanil George Michael. Tím se stal prvním člověkem, který ve stejném roce dosáhl hitparádové jedničky jako solový umělec a zároveň člen skupiny.

0: Rádio, to, že je tím nejlepším z hudby let 80. Ale mimo živé vysílání pro vás máme i webovky, na kterých si můžete nejenom přehrát rozhovory nebo díly různých pořadů, ale také se inspirovat našimi tipy na výlety a různé akce. Jedna z nich je například Mezinárodní noc pro netopíry, která se letos slaví tuhle sobotu 22. srpna. Na řadě míst naší republiky se můžete těšit na zajímavé přednášky, pozorování netopírů v jejich přirozeném prostředí a mnohem více. Tak pokud by vás něco takového zajímalo, pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Phil Collins a One More Night. S touhle skvělou písničkou se s vámi pro dnešek loučí Terka Veselá. Ale jen do zítřejších 16, to se zase slyšíme a já se na vás budu těšit. Od teď už ničím nerušená jízda 80. Moc si ji užijte a já vám přeju hezký zbytek večera. Mikrofon přebírá Abba.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Pamatujete si ještě na kouzelný prsten a nezapomenutelnou Arabelu? Naším hostem bude tentokrát herečka Jana Naďová. Společně zavzpomínáme na to, jaká náhoda jí pomohla k získání této legendární role, jak jí Arabela změnila život a kam ji nasměrovala v její další herecké kariéře. Probereme ale i osobní život a mimo jiné zjistíme, jak se jí žije ve Švýcarsku, co si na tamním životě zamilovala a co jí z domova naopak chybí. A samozřejmě se zeptáme i na to, zda stále dostává nové filmové nabídky. Rozhovor Lucie Sinkové s herečkou Janou Naďovou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Signál Rádio je s vámi také na internetu. Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů hledejte na webu signalradio.cz. A nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál Rádiem i v online světě. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

Mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.